rozbarví moře sametovou duši. Potom on vzlétne, ona netuší, zda už ji opustil, či pro ně hledá bezpečí. A vše je jedno, vše je dobře, že moře nikdy nemlčí. Ráno, co nechá jedna vlna, vždy další vlna.

ručičky démon Poseidon. Vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.